0: Rádio Slovensko.
1: Grécke úrady vyšetrujú nález morského bezpilotného plavidla s výbušninami, ktoré pri brehoch ostrova Levkada v Jonskom mori objavili minulý týždeň rybári. Podľa gréckych vojenských expertov ide o ukrajinské vojenské plavidlo typu Magura V3. Grécky minister zahraničných vecí Jorgos Ierapetritis už vyhlásil, že nedovolí, aby sa Stredozemné more stalo dejiskom vojenských operácií. Viac sa o tom porozprávame s našou spolupracovníčkou v Atenách, Soňou Dorňákovou z TAMU, ktorú máme na telefónnej linke. Dobrý deň.
2: Dobrý deň z Aten.
1: Incident vyšetrujú vojenskí špecialisti. Čo už zverejnili o tomto incidente grécke médiá?
2: Tak jednak to, že tento mořský dron má mechanismus sebezničení a jde o takzvanou slepou mořskou bombu, která na sobě měla až 100 až 300 kilogramů výbušniny, že měla dva satelitní systémy, jeden GPS a druhý na dálkové ovládání, který tedy přenášel obraz operátorovi z těch vestavěných kamer, takže to ta jeskyně na jižní části ostrova Levkada, kde ji rybáři našli, nebyla náhodným útočištěm, ale zřejmě ji tam poslal operátor. Podle televizní stanice Star Channel také se jedná o velmi technicky dokonalý typ Magura V5 a úřady zjistily unikátní sériová čísla, která mají zjistit tedy, odkud se ten mořský dron dostal na ostrov a jaký je jeho provozovatel.
3: A už se potvrdilo, že jde o ukrajinské plavidlo?
2: Ano, dnes v Bruselu na radě ministrů zahraničí ministr národní obrany Řecka Nikos Dentias přímo řekl, jsme si jistí, že jde o ukrajinský dron, a informoval také svého ukrajinského protějška, ukrajinského ministra obrany, který požádal o další podrobnosti. Experti ale také upozorňují na to, že Kyjev se v poslední době snaží přenést hybridní válku až do Středozemí. Ministr námořnictva Řecka Stefanos Gikas dokonce řekl, že pokud zjistíme, že se může takový případ opakovat, zpřísní se bezpečnostní opatření v oblasti.
1: Vyjadřila se k incidentu už aj ukrajinská strana?
2: Oficiálně zatím ne, teď poté, co řecký minister o národní obrany informoval svého ukrajinského protějška v Bruselu, tak se očekává, že se Ukrajina k případu vyjádří.
3: Z Grécka informovala naša spolupracovníčka Soňa Dorňáková z TAMU.
0: Rádio Slovensko.

0: To bol z Rádia Slovensko Eros Ramazzotti a my teraz pôjdeme na okruh. Pretekársky okruh v Severočeskom Moste, tak ako aj náš Slovakia Ring v Orechovej Potvoni, sa niekedy otvára chodcom, bežcom, cyklistom, korčuliárom alebo kolobežkárom. V určených termínoch si môže ktokoľvek bez predchádzajúcej registrácie vyraziť úplne zadarmo na okruh a prejsť si pretekársku dráhu, na ktorej sa zvyčajne preháňajú autá, ťahače alebo motorky. Celú trasu si spolu s návštevníkmi mosteckého autodromu prešiel aj redaktor Martin Karlík.
1: Michal z Mostu se na okruh vydal s autíčkem na dálkové ovládání.
2: Ještě jsem s žádným ovládacím autem nebyl na žádném autodromu. Je to vtipný, protože všichni se smějou, že jediný ovládací auto tady je.
3: A co to je vlastně za auto?
2: Land Rover.
3: A přijeli jste jenom na tuhle akci, nebo přišli, nebo jste tady byli předtím na závodech, co byli dneska odpoledne?
2: No, jenom teď na tuhle akci.
1: Z okruhu je výhled na Krušné hory. Ten si závodníci při soutěžích, a to ani ti, co jezdí jen amatérsky, jako například Martin Smrš, moc neužijí. A tak jsou rádi, že se tady můžou dneska projít pěšky.
4: No super, protože to znám vlastně jenom jakože autem. Jo, tady máme ještě dílnu na autodromu, kde opravujeme vlastně auta vlastně všem. A různě, když jsou nějaký akce nebo tak, jak se svezem autem, ale na bruslích nebo takhle ještě na kole jsme nebyli, tak to jdeme zkoušet. No. Dětská, aby si to vyzkoušeli takhle, že furt fandí nebo toho, tak aby věděli, jak ten okruh vypadá vlastně a to.
3: Takže budete dětem vysvětlovat, co kde, v jaký no, zatáčce je.
4: Jasně.
3: Co je tady zajímavého na tom okruhu vlastně, co ukážete dětem?
4: No ve smyslu, jako, tady ten okruh je pěkný jako sám o sobě jako celý, takže jsou tam nějaký pěkný zatáčky, co to, máme tady esíčko, že jo, to je taková rarita.
1: Neteř Martina Smrže Natálie sem chodila zatím jen na závody a teď tu stojí s bruslemi a kočárkem připravená na startu.
5: Super, tak on poprvý na dráze, že jo?
3: Tohle je poprvý?
5: Úplně poprvý.
3: Takže jste využila hnedka příležitost.
5: Jo, jo.
1: Štefánie Šusová vzala na mostecký okruh syna na odrážecí motorce. A co jí vedlo právě sem?
5: Zážitek. Já jsem se sem samotém v životě ještě nedostala, tak aspoň malej s motorkou.
3: Jste se sem ještě nedostala autem? To zní skoro jako kdybyste chtěla se sem někdy dostat autem.
5: Já bych strašně moc chtěla. Už dlouho koukám i tady od nás z autodromu z Mostu na školu smyku, takže přemýšlím o tom, že bych se přihlásila. Zatím jsem se k tomu ještě nedostala z časových důvodů.
3: A láká vás se i svést jako závodnice, buď sama řídit, anebo na sedadle spolujezdce?
5: Jakožto vášnivá řidička Alfa Romeo, k tomu mám dispozice samozřejmě, protože to je takové rychlejší auto v rámci možností a jo, baví mě to. Rychlá jízda je pro mě zážitkem jako takovým.
3: Ale to tady myslím občas je možné, ne, se svést?
5: Je to možný, tady určitě. Akorát ještě jsem se k tomu sama nedostala.
1: V minulosti podobné procházky nabízel i okruh v Brně.
6: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: čakaj.
1: Pretekársky okruh v severočeskom Moste, tak ako aj náš Slovakia Ring v Orechovej Potôni, sa niekedy otvára chodcom, bežcom, cyklistom, korčuliarom alebo kolobežkárom. V určených termínoch si môže ktokoľvek bez predchádzajúcej registrácie vyraziť úplne zadarmo na okruh a prejsť si pretekársku dráhu, na ktorej sa zvyčajne preháňajú autá, ťahače alebo motorky. Celú trasu si spolu s návštevníkmi mosteckého autodrómu prešiel aj redaktor Martin Karlík.
2: Michal z Mostu se na okruh vydal s autíčkem na dálkové ovládání.
3: Ještě jsem s žádným ovládacím autem nebyl na žádném autodromu. Je to vtipný, protože všichni se smějou, že jediný ovládací auto tady je.
4: A co to je vlastně za auto?
3: Land Rover.
4: A přijeli jste jenom na tuhle akci, nebo přišli, nebo jste tady byli předtím na závodech, co byly dneska odpoledne?
3: No, jenom teď na tuhle akci.
2: Z okruhu je výhled na Krušné hory. Ten si závodníci při soutěžích, a to ani ti, co jezdí jen amatérsky, jako například Martin Smrš, moc neužijí. A tak jsou rádi, že se tady můžou dneska projít pěšky.
5: No super, protože to znám vlastně jenom jakože autem. Jo, tady máme ještě dílnu na autodromu, kde opravujeme vlastně auta vlastně všem. A různě, když jsou nějaký akce nebo tak, jak se svezem autem, ale na bruslík nebo takhle ještě na kole jsme nebyli, tak to jdeme zkoušet. No. Dětka, aby si to vyzkoušeli takhle, že furt fandí nebo to, tak aby věděli, jak ten okruh vypadá vlastně a to. No.
4: Takže budete dětem vysvětlovat, co kde, v jaký no, zatáčce je.
5: Jasně.
4: Co je tady zajímavého na tom okruhu vlastně, co ukážete dětem?
5: No vezmě za kolo, tady ten okruh je pěkný jako sám o sobě jako celý, takže jsou tam nějaký pěkný zatáčky, co to, máme tady jesíčko, že jo, to je taková rarita.
2: Neteř Martina Smrže Natálie jsem chodila zatím jen na závody a teď tu stojí s bruslemi a kočárkem připravená na startu.
6: Super, tak on poprvý na dráze, že jo?
4: Tohle je poprvý?
6: Úplně poprvý.
4: Takže jste využila hnedka příležitost.
6: Jo, jo.
2: Štefánie Šusová vzala na mostecký okruh syna na odrážecí motorce. A co jí vedlo právě sem?
6: Zážitek. Já jsem se sem tom životě ještě nedostala, tak aspoň malej s motorkou.
4: Jste se sem ještě nedostala autem? To zní skoro jako kdybyste chtěla se sem někdy dostat autem.
6: Já bych strašně moc chtěla. Už dlouho koukám i tady od nás z autodromu z Mostu na školu smyku, takže přemýšlím o tom, že bych se přihlásila. Zatím jsem se k tomu ještě nedostala z časových důvodů.
4: A láká vás se i svést jako závodnice buď sama řídit, anebo na sedadle spolujezdce?
6: Jakožto vážně řidička Alfa Romeo, k tomu mám dispozice samozřejmě, protože to je takové rychlejší auto v rámci možností a jo, baví mě to. Rychlá jízda je pro mě zážitkem jako takovým.
4: Ano, to tady myslím občas je možné, ne, se svést?
6: Je to možný, tady určitě. Akorát ještě jsem se k tomu sama nedostala.
2: V minulosti podobné procházky nabízel i okruh v Brně.
7: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.